0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chodinku z tý točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 1:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmletem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den, beseda o kohoutích zápase. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří.

0: Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6. B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6. B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No, tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vám nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostý ženich, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zrsezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. No, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale teda je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála, došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... Je krásná, jsi řekla Zvyšková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden, ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkřísil napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ty řidiči měli boule. Přihodilo se toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní. Ona byla mlha. A jak byla mlha, no tak samozřejmě každého napadne sundat si to okýnko a pozorovat. Abyste viděli lépe. Tohle došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je. Hilznace, Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledali nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká, čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlala tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: way. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: pak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezme ten Hexenschuss, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
2: No.
1: A máte.
2: To bych mohl.
1: No?
2: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
1: Hlavně, že je přičinlivá.
2: No to tak ona je. No, ona no, je no. Taky právě ty masáže no. Dělá. A nejvíce zajímá o tyhle ty T-I-R.
1: T-I-R. Tyráci.
2: No, a ona to má moc, prosím vás, ta je tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, no dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků, jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, no, to je moc.
1: No to je moc. To je moc,
2: je přetažená.
1: Přetažená, no já no, taky už
2: je
1: mám
2: nervy. Je přetažená
1: a
2: zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážem, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12 nebo
2: Kadeřábková.
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková. No,
2: to by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: To je náhoda.
1: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
2: No Vrána přece.
1: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
2: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
1: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
2: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
1: No jo.
2: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
1: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
2: Vrána.
1: Vlastně Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
2: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, já taky.
1: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. Víte? Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
2: No to je horší.
1: No? Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
2: Ze skla?
1: Ne. Nějak jako sklo. Sklo.
2: Jo, tak a sklerózu.
1: Sklerózu. No, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct, a najednou koukám, už to nevím.
2: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.

0: Tak zkrátka dobře, jsem chtěl říct ty, co jsem to říkal, nevíte?
1: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
0: Na hlavu, že jo, ne. Víte, už mě šediví, ne.
1: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
0: No tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
0: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta,
1: no, ta,
0: jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
0: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře, kde jsem to přestal?
1: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
0: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
1: Jo. No.
0: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl.
0: A já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
0: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
0: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
1: No tak asi k jídlu, ne?
0: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu, jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
1: Tak to vím, no. Tlačenka je si, myslím, přece k jídlu.
0: No tlačenka je k jídlu, jídlu, je. To se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
1: no, tak ano, ano, správně.
0: To vy nevíte, tohle?
1: Jsem, že to vím.
0: No bylo, to bych se divil.
1: Já vím.
0: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka... kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
0: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
0: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
0: Z tlačenky?
1: No.
0: To já nevím, co to chtěla dělat, víte, asi do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak a kam pak vy?
0: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. No, ne, vlastně tam jsem byl včera, já jdu, já dneska jsem tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
1: Do samoobsluhy?
0: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
1: Jo,
0: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky... Kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
0: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
1: Tadyhle máte nějaký lístek.
0: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
0: Ano, jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strejček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už jim... To už nemám. Do mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu. No jo.
1: Poslyšte, nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
0: Na tom telegramu, ano,
1: počkejte. Tam máte něco rukou, tak...
0: No jo, tady to je, hejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledal, já musím jít.
1: Naschledal, no.
0: Jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík,
0: pravda. Já vím, že nějaký pták jste, ani nevím, jaký.
1: Stehlík.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dimokorech získal Zimmermann místo učitele na tamní obecné škole. A v Dimokorech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protirakouský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Zimmermann takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nadiktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy dimokorské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže jí dělalo tvrdé a měkké i. A již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké vsi Nové Zámky. Dnes Zimmermannova ulice číslo 4. Tato Zimmermannova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text horlivému vlastenci, řediteli Hlušinovi. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě dimokorské školy vedl Zimmermann čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Zimmermann se zprvu obával, že padli. Ale brzy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které pod kompetenci rakouské polní pošty nespadaly. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalý raport za raportem mu z fronty nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Zimmermannův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jára Zimmermann ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Váťo, básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, poklon se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: A to budete, teď řekněte hezky tu básničku,
3: no,
1: že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: brýce. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, tohle co?
3: Na prodej ty, všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta klícka, jo?
4: Jo, myslíte tuhletu, jo?
1: Tuhle, tu malou.
4: 550.
5: No, Krista, pane,
1: 550 a takhle malá.
4: Ježiš, to je umění, paní.
6: Krista,
7: pána, tohle, když je umění, tak...
1: To
7: já mám pana Vrnácka.
1: Ale prosím tě, Hedu, vždyť tohle to je nějaký hadříček, noční košile,
4: pak se platí nápad, takže vás se tam napadne.
1: Nemáte pocit, že to je trošku
4: drahé. Ale to jsou jako, každý obrázek, v podstatě, každý obrázek je drahý teda.
5: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobří, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja, vždy to máš, no? To snad není možný.
4: Ale prosím vás, zase člověk musí dívat se nám z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě. Se to koukáte, díváte se,
1: co
4: třeba u toho kávu, že nebo třeba do kuček, to je požitek, tohle, prosím vás, to je požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupil,
4: ale co to je exotický ptáček, to měl tak,
1: ale
4: prosím vás, zase vůbec o tom sama nebudu bavit, o
1: tomhle to.
4: Dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, tomu rozumím já
1: prostě
4: co dělám,
1: dobře.
4: Co
1: to
4: dělám, ne?
1: No, počkejte,
4: no,
1: my tomu taky snad rozumíme, ne?
5: Ne,
1: protože
5: se to dívám. Rozumíte,
1: já se tomu
5: rozumím líp, ne?
1: No dobře, no,
4: tak my se koukat s odstupem, jak jsem říkal, když teda,
1: pak to bylo
4: stupit,
1: tak se podívej, no.
4: Se, když člověk sedí, že jak... A ty obrátce musí vnímat prostě v pohodě krásně.
1: Stejně nic nekoupíme, pojďte kluci.
4: Tak já nic neprodávám.
5: Víte, no, jo.
1: Pojďte.
4: Můžeš si další.
1: Pojďte, ne, já si myslím, že mistr má pravdu, bude zdálky to úplně jiný.
5: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená.
4: Cože proč, jako poškozená, co to blábolí?
5: Takhle to má nějakou...
4: Nemá zmák, nešťají tady to umažek, ten nemá zmák smysl.
5: Co bych umazali, co se koupal.
4: No to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
7: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami, potužvem.
4: To nevím kolik, no.
7: Stovku.
4: Za kolik?
2: No,
4: za stovku. Za stovku? Jo, padá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal vlastně takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už po pátí, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák, no prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako... Oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla si. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.

vrací se zpět, můj niterný svět.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Inzerát. Daruji hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Jsou tu zprávy, vítejte. Lidé si mohou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň u lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platili bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Od včerejška platí zákaz amalgámových plomb.
7: Jihlava aktuálně.
8: V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Počet obětí zemětřesení, které minulý týden ve středu zasáhlo sever Venezuely, vzrostl na 2295. Záchranné práce a odklízení trosek stále pokračuje, takže počty obětí velmi pravděpodobně dál porostou. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou, která jej získal v pondělí z Anaheimu. Brankář Daniel Vladař podepsal novou 5letou smlouvu s Philadelphia.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Dobré ráno, díky Katce víme, co je nového a pojďte s námi stávat tady. Rádio Jihlava, příjemný poslech přes Zbyněk Koucký. Máme čtvrtek 2. července a za chvíli vám třeba povíme, že nový park by mohl nabídnout i nové hřiště, mlžítko a také cesty. Tak si to nenechte ujít a ať se příjemně vstává. Tady Rádio Jihlava, hezký je.
7: Rádio Jihlava, 101.1.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Hezké ráno vám přeje Rádio Jihlava. Na světě je možná podoba úprav parku MR Štefánika a přilehlého náměstíčka. Návrh počítá se zachováním větších stromů, novými prvky pro děti, seniory i pejskaře a také s připomínkou osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Počítá se se zachováním většiny stromů v parku a pracuje se s celým prostorem náměstí, včetně přilehlých ulic i prostranství před restaurací na Hlidišti. Právě tam by mohlo vzniknout menší náměstíčko se skulpturou a mlžítkem uprostřed stylizované sluneční soustavy. Tento motiv odkazuje na Milana Rastislava Štefánika, astronoma, vědce a politika, po kterém park nese své jméno. Hezký den a dobré ráno.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký čtvrtek s datem 2. července, svátek má dneska Patricie a dnes se nacházíme, pozor, přesně uprostřed roku. 182 dní uplynulo a 182 dní ještě zbývá. No a v tento den v roce 1947 Československo po nátlaku Sovětského svazu odmítlo Marshallův plán a v roce 2002 sonda Magion 5, poslední ze stejnojmenné československé a později české série, naposledy odesílala data na Zem. V roce 1932 se tento den narodil Valdemar Matuška a v roce 1990 zase australská herečka Margot Robbie. A ještě připomínáme, že právě dnes je Světový den UFO a také Mezinárodní den proti zapomínání. Tak nezapomeňte, co jste dneska všechno chtěli. Zatím jeden před námi a my jsme nezapomněli na další hudební nabídku. Ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: "Dobrý den, prosím vás, máte kýbly?" "Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový? Tak třeba 7 litrovej. "Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý." "No a na co ho potřebujete?" "Hoří mi byt."

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jablečné kuličky z Velkého Meziříčí se zařadily mezi nejlepší produkty Vysočiny, tedy mezi nejlepší regionální výrobky Vysočiny, a získali tak prestižní značku Vysočina, regionální produkt, která oceňuje kvalitu, místní původ i šetrný způsob výroby. Jablečné kuličky z Velkého Meziříčí jsou vyráběné z českých jablek, doplňuje rýžový sirup, ovesné vločky a kukuřičná mouka. Za každým certifikovaným výrobkem stojí lidé, kteří navazují na tradice, přicházejí s novými nápady a svou prací posilují dobré jméno kraje. Tak to jsou kuličky, jablečné kuličky z Meziříčí. Gratulujeme a vám všem přejeme krásný den.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Hezký čtvrtek, dnes jsme se našich zlatíček, prostě holek a kluků, našich milých dětí rozhodli zeptat, jak se jmenuje pán, co staví zdi.
2: Oprava.
3: Stavitel.
4: Staváš.
5: Opraváš.
6: Stavitel.
7: Že staví domy.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Small.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Egyojet Ignis Brunensis.
1: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
0: Regiojet Ignis Brunensis.
1: Po 29. v Brně.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkné ráno. Premiér Andrej Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k summitu NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v úterý v dopisu. Pavel Babišovi několikrát nabízel osobní setkání, premiér však podle něj nesouhlasil.
4: Co se děje v kraji?
5: Policijní pyrotechnici odpálili v úterý večer v lomu u náměště nad Oslavou 15 kg plastické trhaviny. Někdo ji odevzdal při zbraňové amnestii, která byla vyhlášena od ledna do června. Na Vysočině při ní lidé odevzdali i Semtex nebo historický kulomet. Česká vláda se podílela na vybudování nového krytu pro lyceum u jeho ukrajinského města Nikopol, které čelí ruským útokům. Otevření krytu za 21 milionů hřiven, tedy v přepočtu 10 milionů korun, se zúčastnil český velvyslanec na Ukrajině Luboš Veselý. Dnes zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Včera postoupili do třetího kola Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Zprávy a Katka, to jsou čerstvé informace, tady Rádio Jihlava. A po 8. hodině pokračujeme v dnešní ranní jízdě. No a za chvíli vás vezmu třeba na promenádní koncert. Budeme u toho Rádio Jihlava. Dobrý den, hezké ráno, ať se skvěle pustí.
4: Rádio Jihlava. 101.1

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Hezký čtvrtek, právě každý čtvrtek po celé léto si na Masarykově náměstí v Jihlavě můžete užívat atmosféru promenádních koncertů. No a dnes 2. července bude vystupovat 16 hodin Pardubická šestka. Tak si to užijte a nenechte si to ujít. Pěkný den.
0: Kam na Jihlavsku?

Ano, dnes čtvrtý den a čtvrté ráno v týdnu, prostě čtvrtek s datem 2. července. A my připomínáme, že v kalendáři je nádherné dámské jméno Patricie. Tak všem Patricím všechno nejlepší právě teď a taky dnešní hezký a úspěšný den. A ta další písnička song letí právě pro všechny Patricie z Rádia Jihlava. Hezký den a dobré ráno, Patricie. A

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Ano, je to tak. Konečně včera skončila uzavírka mezi Chotěboří a Českou Bělou. Práce na silnicích z Chotěboře na Českou Bělou skončily. Silnice je pro veškerý provoz otevřená, a to od včerejška. Kraj Vysočina dokončila rekonstrukci úseků v celkové délce téměř 5 kilometrů. Stavba vyšla na bezmála 60 milionů. Silnice mezi Chotěboří a Dovkovem byla pro veškerý provoz uzavřená kvůli opravám od první poloviny dubna letošního roku. A za zmínku ještě také stojí, že nový asfalt vznikl s využitím recyklace. V tuto chvíli, ať se dobře poslouchá, tady Rádio Jihlava. Dobré ráno.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: čtvrteční ráno a za chvíli už také příjemné čtvrteční dopoledne. Říká se, že čtvrtek je malý pátek, tak ať vám to dneska v práci samozřejmě utíká. A Rádio Jihlava právě teď přidává motto pro dnešní den. Porady jsou nezbytné ve chvíli, kdy se vám nic nechce dělat. Hlavně ať vám dnešní den opravdu příjemně utíká nejlépe s Rádiem Jihlava. Fajn poslech, přeje Zdeněk Polský.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Lidé si mohou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň u lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platili bílé plomby jen dětem, nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Od včerejška platí zákaz amalgámových plomb.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Počet obětí zemětřesení, které minulý týden ve středu zasáhlo sever Venezuely, vzrostl na 2295. Záchranné práce a odklízení trosek stále pokračuje, takže počty obětí velmi pravděpodobně dál porostou. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou, která jej získal v pondělí z Anaheimu. Brankář Daniel Vladař podepsal novou 5letou smlouvu s Philadelphia.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu Petě Hlávková. Mezi uší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala i Horácká multifunkční hala v Jihlavě. Více za okamžik.

Ladíte Rádio Jihlava, mezi uší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala například přestavba pražského nádraží Praha Bubny, kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou či horácká multifunkční hala v Jihlavě. Porotci oceňovali například přestavby a rekonstrukce, budovy určené k bydlení, stavby s větším společenským přesahem a projekty zlepšující veřejný prostor. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Tak držíme naší horácké multifunkční hale v Jihlavě palce, teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Host volá vrchního, ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost.

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, co máte, když máte sakum pak, sakum prásk, anebo sakum pikum? Máte prostě všechno. Všechny tyto výrazy jsou totiž odvozeny z německého pořekadla mit sakum pak, které doslova znamená s pytlem a balíkem. Přeneseně se pak používá ve smyslu se vším všudy či dohromady. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Espresso Indigo.
1: Ladíte Rádio Jihlava, na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažije Santiniho Eichla. Propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Teď už další hity.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrazím?

0: jim k vodě. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný čtvrtek. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes jednají na úřadu vlády se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem schůzky je větší podpora firem ze strany státních institucí, jako jsou Národní rozvojová banka, Česká exportní banka nebo Exportní garanční a pojišťovací společnost. Komora chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo i podnikatelskou misi na Ukrajinu, která by obchod mezi oběma zeměmi podpořila.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlava už brzy nabídne nové místo pro odpočinek. Stavba saunového světa ve vodním ráji se blíží ke konci. Hotové už jsou jednotlivé sauny. Dokončuje se i venkovní terasa a zázemí pro návštěvníky. Otevření je plánováno na 11. září od 11 hodin. Nad Bodamským jezerem, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, se včera sformovalo tornádo. Německá meteorologická služba upřesnila, že to byla takzvaná vodní smršť, jak se sloupcovitý vítr nad hladinou nazývá. Varovala také před dalšími tornády, které v regionu mohou vzniknout. Bouřky si v Rakousku vyžádaly jednoho mrtvého, ve Švýcarsku vedly k velkému sesuvu půdy.
2: Sport.
3: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým vedl v sítlu už od 86. minuty o 2 branky.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, máme po zprávách. Vysočina má první rezervaci divokých koní a já vás tam vezmu za chvíli.
2: Rádio Jihlava. Stojí.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už nazpaměť,

0: vznikala u Loukova na Havíčkobrodsku, kam ochránci přírody přivezli první dva hřebce z Národního parku Podíjí. Do konce roku by se mělo stádo rozrůst o dalších 5 zvířat. Nová rezervace u Loukova má rozlohu přes 20 hektarů a je první svého druhu v kraji Vysočina a zároveň 18. rezervací velkých kopytníků v České republice. Pozemky vykoupili soukromí vlastníci právě s cílem podpořit ochranu přírody a obnovu místní krajiny. Teď už další hity.
1: Tak to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mami, co ukážeme tatínkovi jako první? Díru v koberci? Tvůj nový klobouk? Nebo mou žákovskou knížku?

0: Ladíte Rádio Jihlava, na sportovní a kulturní zázemí dostane peníze od kraje Vysočina 64 obcí a klubů. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: ko mne nemilujú.
1: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. Žádosti už schválili krajští zastupitelé. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti už letos v březnu. Vyčleněné peníze byly rozebrané za méně než 2 minuty. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská a jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný den. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den

0: Převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky.
1: Jihlava aktuálně.
0: Historická šachta svatého Jiří na vrchu Rudný v Jihlavě se po několikaletém průzkumu záchranných prací a zabezpečení otevírá veřejnosti. Návštěvníci se poprvé dostanou až k ústí jednoho z nejvýznamnějších důlních děl na Jihlavsku, kde odborníci odkryli unikátní pozůstatky historické těžby. Lokalita bude návštěvníkům zpřístupněna ve třech režimech. Už nyní je možné nahlédnout do prostoru za zábradlím a nově se lidé dostanou po schodišti až k ústí šachty. Soudní dvůr Evropské unie dnes potvrdil rekordní pokutu 4,125 miliardy eur americké technologické firmě Google. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb. Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o 5%. Kvůli nezhodě v jednom z bodů.
1: Sport.
0: Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Club se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek, a to s datem 2. července, což je Světový den UFO. Ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Teď je krátce po 11. hodině a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, taky zajímavosti, informace, drby a zábavu. Třeba si řekneme, jak nás o víkendu potrápí, překvapí či nepřekvapí počasí. Taky si řekneme, že od včerejška platí, že každý pes musí být evidován do centrální evidence. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
3: Rád.

0: Posloucháte čtvrteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Pro mnohé to byla šokující zpráva, když vyšlo ve známost, že 61-letý Pepa Vojtek končí. Naštěstí ne jako zpěvák Kabátu, tedy jedné z nejúspěšnějších kapel u nás, ale jako muzikant.

0: Muzikant Ondřej Brzobohatý se po oznámeném krachu manželství s Danielou Brzobohatou znovu objevil ve společnosti. Jeho přítomnost ve veřejné akci pochopitelně okamžitě vzbudila značnou pozornost médií i veřejnosti. Brzobohatého na akci provázela organizátorka Anna Brandeis. No a právě jí se měl po vystoupení prý nejvíce věnovat.
1: Rádio Jihlava.
0: Slavnější dcera slavného zpěváka Ester Ledecká se po náročné sezóně jela relaxovat k moři do Řecka. Svoji romantickou pohodičku na lodi uprostřed moře sdílela i se svými fanoušky na Instagramu. A musím konstatovat, že se bylo na co koukat.
2: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jde učitelka kolem pískoviště a vidí. Malé děti popíjejí pivo, kouří a hrají karty. Učitelka se pochopitelně rozhorčuje. A jak to, že nejste ve škole? Zbláznila jste se? V 5 letech máme na školu ještě dost času.

0: Krásné čtvrteční dopoledne s rádiem Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak má dneska svátek. Je to nádherné jméno Patricie. No a taková má zajímavost, že v angličtině se slovo Patricie nebo jméno Patricie vyslovuje Petty, Petsy anebo Trisha. Tak přejeme všem Patricím všechno. Ve směsi pak vytvarujeme menší karbenátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak se teď řekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Pro mnohé to byla šokující zpráva, když vyšlo ve známost, že 61-letý Pepa Vojtek končí. Naštěstí ne jako zpěvák Kabátu.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto konkrétním případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost či snahu o nápravu, uvedl Nejvyšší soud.
6: Co se děje v kraji?
7: Radnice ve Žďáru nad Sázavou dokončila rekonstrukci fotbalového stadionu a přilehlých tenisových kurtů. Ve stejném areálu Bouchalky o prázdninách ještě dokončí street park. V součtu jde o akce za 95,7 milionů korun, na které přispěl kraj 40 miliony. Německý ústavní soud dnes potvrdil, že zákaz erotických panen s dětským vzezřením je v souladu s německou ústavou. Zákon, který zakazuje výrobu, prodej a držení takových panen, platí v Německu od roku 2021. Stěžovatelé namítali, že zákon omezuje jejich právo na sexuální sebeurčení.
6: Sport.
7: Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou, která jej získala v pondělí z Anaheimu. 36letému mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt na 12 milionů dolarů a mohl se dnes stát nechráněným volným hráčem.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Krásné poledne a taky dobrou chuť, jestli právě obědváte. Je čtvrtek, máme 2. července, odbylo nám 12 hodin a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v té následující hodině mám pro vás připraveny písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku je... Mleté maso osolíme, opepříme, přidáme vejce a důkladně propracujeme. Ve směsi pak vytvarujeme menší karbenátky. Na rozpáleném grilu opečeme...
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak tady máme poledne a já mám pro vás připraven recept na grilovaný pečený bok s domácími karbenátky. Vepřový bok nakrájíme na plátky, osolíme, opepříme a necháme krátce odležet. Mleté maso osolíme, opepříme, přidáme vejce a důkladně propracujeme. Ve směsi pak vytvarujeme menší karbenátky. Na rozpáleném grilu opečeme karbenátky vepřového boku i karbenátky z obou stran do zlatova a do měka. Ke konci grilování pak položíme na každý karbenátek snítku tymiánu, aby se jeho vůně krásně rozvinula. No a pak podáváme se zeleninovou oblohou a čerstvým pečivem. Skvěle chutnají také s grilovanými brambory.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Inzerát. Darují hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Město příští týden zahájí opravu Havlíčkovy ulice v úseku od hlavního nádraží až po křižovatku s Polenskou ulicí. Jde o důležité spojení kolem železniční stanice směrem na Hruškové dvory a Polenskou. Ulice bude uzavřena od úterý 7.7. a to na několik týdnů.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. V prvních dnech měsíce sice teploty se vrátí k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo zase začít oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a suššího počasí i ve druhé polovině měsíce. Přestože nejistota předpovědí zůstává zatím ještě vysoká.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
4: Regiojet Ignis Brunensis.
3: Po 29. v Brně.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji vám pěkné odpoledne. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Ačkoliv historicky jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech a penězích, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle něj dělá kampaň za své znovuzvolení.
4: Co se děje v kraji?
5: Organizátoři letních táborů na Vysočině zatím hygienické stanici ohlásili konání 280 běhů táborů pro 15 500 dětí. Asi 30% táborů hygienici přes léto zkontrolují. Dnes navštívili tábor v areálu Nová Častobor u Žirovnice, kde první dva týdny prázdní.

0: S ním tráví 146 dětí, závadu v jeho chodu nenašli. Poradci a příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa se začali zabývat úvahami, jak zablokovat těhotným ženám vstup do Spojených států. Jedná se o jakýsi plán B poté, co americký nejvyšší soud v úterý odmítl Trumpovu snahu zablokovat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA.
1: Sport.
0: Fotbalisté Cap Verde by podle všech měřítek neměli mít téměř žádnou šanci vyřadit v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa obhájce titulu Argentinu s hvězdným Lionelem Messim. Afričané si však věří, že budou schopni vzdorovat předpokladům a pokračovat v pohádkové jízdě. Hrát se bude v sobotu od půlnoci v Miami, kde Messi působí.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my můžeme pokračovat v dnešním poledne a já mám pro vás připraven recept na grilovaný pečený bok s domácími karbenátky. Vepřový bok nakrájíme na plátky, osolíme, opepříme a necháme krátce odležet. Město příští týden zahájí opravu Havlíčkovy ulice v úseku od hlavního nádraží až po křižovatku spod.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Spievačka Monika Absolonová. Už přeje fugas, tak tady máme poledne a já mám pro vás připraven recept na grilovaný pečený bok s domácími karbenátky. Vepřový bok na... Město příští týden zahájí opravu Havlíčkovy ulice v úseku od hlavního nádraží až po jeho a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce. Přestože nejistota předpovědí zůstává zatím ještě vysoká. Letní servis. To si děláš srandu. To je jako co? A on stáří, popsala zpěvačka s humorem na sociálních sítích. I když

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: dobrý den, prosím vás, máte kýbly? Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový? Tak třeba 7 litrovej. Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý. No a na co ho potřebujete? Hoří mi byt?

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vln Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Majitelé psů musí od včerejska začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději však při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je pak musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému majiteli.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a už jsme se dostali do doby, kdy se s vámi musím rozloučit, protože je připravena moje registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději však při Fugas.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný čtvrtek. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes jednají na úřadu vlády se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem schůzky je větší podpora firem ze strany státních institucí, jako jsou Národní rozvojová banka, Česká exportní banka nebo Exportní garanční a pojišťovací společnost. Komora chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo i podnikatelskou misi na Ukrajinu, která by obchod mezi oběma zeměmi podpořila.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlava už brzy nabídne nové místo pro odpočinek. Stavba saunového světa ve vodním ráji se blíží ke konci. Hotové už jsou jednotlivé sauny. Dokončuje se i venkovní terasa a zázemí pro návštěvníky. Otevření je plánováno na 11. září od 11 hodin. Nad Bodamským jezerem, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, se včera sformovalo tornádo. Německá meteorologická služba upřesnila, že to byla takzvaná vodní smršť, jak se sloupcovitý vítr nad hladinou nazývá. Varovala také před dalšími tornády, které v regionu mohou vzniknout. Bouřky si v Rakousku vyžádaly jednoho mrtvého, ve Švýcarsku vedly k velkému sesuvu půdy.
2: Sport.
3: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým vedl v sítlu už od 86. minuty o 2 branky.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezké odpoledne z rádia Jihlava, zdraví Katka. V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří. Buďte s námi, mám podrobnosti.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

the glow. Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V Jihlavě se mohou lidé nově podívat k upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava. And

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

0: Rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc o tom, že policijní pyrotechnici odpálili tento týden v lomu u náměště nad Oslavou 15 kilo plastické trhaviny. Podrobnosti za chvíli.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Policejní pyrotechnici odpálili v úterý večer v lomu u náměště nad Oslavou 15 kg plastické trhaviny. Někdo ji odevzdal při zbraňové amnestii, která byla vyhlášena od ledna do června. Na Vysočině při ní lidé odevzdali i Semtex nebo historický kulomet. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Jsme mladí a neklidní.
1: Jdeme na to!
0: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje, nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!

0: každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný den. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky.
4: Jihlava aktuálně.
5: Historická šachta svatého Jiří na vrchu Rudný v Jihlavě se po několika letém průzkumu, záchranných prací a zabezpečení otevírá veřejnosti. Návštěvníci se poprvé dostanou až k ústí jednoho z nejvýznamnějších důlních děl na Jihlavsku, kde odborníci odkryli unikátní pozůstatky historické těžby. Lokalita bude návštěvníkům zpřístupněna ve třech režimech. Už nyní je možné nahlédnout do prostoru za zábradlím a nově se lidé dostanou po schodišti až k ústí šachty. Soudní dvůr Evropské unie dnes potvrdil rekordní pokutu 4,125 miliardy eur americké technologické firmě Google. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb. Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o 5%. Kvůli nezhodě v jednom z bodů.
4: Sport.
5: Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Postoupili i belgičtí fotbalisté, když po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole Senegal 3-2 po prodloužení. Fotbalisté Anglie otočili v prvním kole play-off zápas s Kongem a vyhráli 2-1.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Rekreační rybník Rosnička u Svitav zřejmě bude sloužit ke koupání až příští rok, proč uslyšíte za chvíli.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Rekreační rybník Rosnička u Svitav zřejmě bude sloužit ke koupání až příští rok. Město ho v předchozím roce nechalo odbahnit, aby zlepšilo čistotu vody, neboť v něm hygienici v létě kvůli rozšíření vodních mikroorganismů často zakazovali koupání. Na letošní sezonu se ale rybník kvůli charakteru počasí nepodaří napustit. Teď ale z rádia Jihlava další hity přejeme krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Host volá vrchního, ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Radnice Vyšehradu nad Sázavou dokončila rekonstrukci fotbalového stadionu a přilehlých tenisových kurtů. Víc informací za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Radnice Vyšťáru nad Sázavou dokončila rekonstrukci fotbalového stadionu a přilehlých tenisových kurtů. Ve stejném areálu Bouchalky o prázdninách ještě dokončí skate park. V součtu jde o akce za 95,7 milionů korun, na které přispěl kraj 40 miliony. Další krajskou dotaci má město slíbenou na vylepšení zastaralých tribun pro diváky u fotbalového hřiště. Jejich rekonstrukci chce uskutečnit příští rok. Teď ale před námi další hity Rádia Jihlava. Mějte pohodový den.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto konkrétním případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost či snahu o nápravu, uvedl nejvyšší soud.
6: Co se děje v kraji?
7: Radnice ve Žďáru nad Sázavou dokončila rekonstrukci fotbalového stadionu a přilehlých tenisových kurtů. Ve stejném areálu Bouchalky o prázdninách ještě dokončí street park. V součtu jde o akce za 95,7 milionů korun, na které přispěl kraj 40 miliony. Německý ústavní soud dnes potvrdil, že zákaz erotických panen s dětským vzezřením je v souladu s německou ústavou. Zákon, který zakazuje výrobu, prodej a držení takových panen, platí v Německu od roku 2021. Stěžovatelé namítali, že zákon omezuje jejich právo na sexuální sebeurčení.
6: Sport.
7: Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou, která jej získala v pondělí z Anaheimu. 36letému mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt na 12 milionů dolarů a mohl se dnes stát nechráněným volným hráčem.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Tak máme krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek a že máme 2. července. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, jak jsou

0: na tom děti, které na táboře zasáhl blesk. Nebo si už za chvilku dáme pohádku. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak určitě nadále zůstávejte s námi dobře naladěni na pohodových vlnách Rádia Jihlava a já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek.
0: Nemocnici, řekla ČTK jejich mluvčí Dana Vilimská. Zasažený dospělý zůstává v Českobudějovické nemocnici na pozorování a podle ředitele nemocnice Michala Šnora jí dát další song.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mami, co ukážeme tatínkovi jako první? Díru v koberci, tvůj nový klobouk nebo mou žákovskou knížku?

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlnách 101.1 FM, posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Pět dětí, které v noci na středu zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku blesk, zůstává v nemocnici. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Děti jsou v Jindřichohradecké nemocnici, řekla ČTK jejich mluvčí Dana Vilimská. Zasažený dospělý zůstává v Českobudějovické nemocnici na pozorování a podle ředitele nemocnice Michala Šnora je stabilizovaný. Podle záchranné služby blesk udeřil od stromu a odsud pak zasáhl sekundární výboj pět dětí a dospělého ve stanu.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným. Náš kraj opět potrápily bouřky. Kvůli odstraňování následků bouřek měli hasiči na Vysočině od úterního večera asi 60 zásahů. Hlavně kvůli popadaným stromům. Odklízet je museli i ve středu. Vyplývá to z informací na jejich webu. Kvůli silnému větru, který bouřky doprovázel, byly problémy i s dodávkou elektřiny. Dneska už je snad všechno v pořádku a my si tak v klidu můžeme zahrát další song.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Suvemela radio.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

rozumět. A co když rozuměl mi já? Maně vzpomněla si na strašně dávné časy, na noci dětských let.

0: jsme mladí a neklidní.
1: Jdeme na to!
0: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji vám pěkné odpoledne. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Ačkoliv historicky jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech a penězích, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle něj dělá kampaň za své znovuzvolení.
6: Co se děje v kraji?
7: Organizátoři letních táborů na Vysočině zatím hygienické stanici ohlásili konání 280 běhů táborů pro 15 500 dětí. Asi 30% táborů hygienici přes léto zkontrolují. Dnes navštívili tábor v areálu Nová Častobor u Žirovnice, kde první dva týdny prázdnin tráví 146 dětí. Závadu v jeho chodu nenašli. Poradci a příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa se začali zabývat úvahami, jak zablokovat těhotným ženám vstup do Spojených států. Jedná se o jakýsi plán B poté, co americký nejvyšší soud v úterý odmítl Trumpovu snahu zablokovat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA.
6: Sport.
7: Fotbalisté Kapverd by podle všech měřítek neměli mít téměř žádnou šanci vyřadit v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa obhájce titulu Argentinu s hvězdným Lionelem Messim. Afričané si však věří, že budou schopní vzdorovat předpokladům a pokračovat v pohádkové jízdě.

0: Práce bude v sobotu od půlnoci v Miami, kde Messi působí.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava, tedy vln 101.1 FM, přeje Fugas. Už za chviličku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Úterního večera asi 60 zásahů, hlavně kvůli popadaným stromům. Odklízet je museli i ve středu. Vyplývá to z info...
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: si uverci, l'attaccherò tra i cerfogli, la voce è te voi.
1: Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 2. července a i v tento den se nám rodili slavní. Tak třeba zpěvačka Ivone Přenosilová, hokejový brankář Tomáš Vokoun, herečka Světlana Nálepková.
2: Nemám rád nálepkování.
1: Ale taky třeba australská herečka Margot Robbie. No a pokud vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Pět dětí, které v noci na středu zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku blesk, zůstává v nemocnici daným stromům. Odklízet je museli i ve středu. Vyplývá to z informací na jejich webu. Kvůli silnému větru, který bouřky doprovázel, byly problémy.
1: Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
6: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
5: Na vás čekají už za malou chvilku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný čtvrtek. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes jednali na úřadu vlády se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem schůzky byla větší podpora firem ze strany státních institucí, jako jsou Národní rozvojová banka, Česká exportní banka nebo Exportní garanční a pojišťovací společnost. Komora chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo i podnikatelskou misi na Ukrajinu, která by obchod mezi oběma zeměmi podpořila.
4: Jihlava aktuálně.
5: Jihlava už brzy nabídne nové místo pro odpočinek. Stavba saunového světa ve vodním ráji se blíží ke konci. Hotové už jsou jednotlivé sauny. Dokončuje se i venkovní terasa a zázemí pro návštěvníky. Otevření je plánováno na 11. září od 11 hodin. Nad Bodamským jezerem, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, se včera sformovalo tornádo. Německá meteorologická služba upřesnila, že to byla takzvaná vodní smršť, jak se sloupcovitý vítr nad hladinou nazývá. Varovala také před dalšími tornády, které v regionu mohou vzniknout. Bouřky si v Rakousku vyžádaly jednoho mrtvého, ve Švýcarsku vedly k velkému sesuvu půdy.
4: Sport.
5: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým vedl v sítlu už od 86. minuty o 2 branky.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílá Jihlava s Fugasem. Dneska máme 2. července a i v tento den se nám rodili slavní. Radě. Podrobnosti se na vás čekají už za malou chvilku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
4: Rádio Jihlava 101.

0: chrám.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho večerní program s Fugasem. Letní horko dává rostlinám pořádně zabrat. Pro všechny zelené obyvatele zahrady, balkónu i bytu platí v náročném období tato základní pravidla. Zalévejte strategicky, pouze brzy ráno anebo pozdě večer. Půda potřebuje ochranu. Pravidelně ji proto prokypřujte, aby voda lépe vsakovala. Rostliny v nádobách kontrolujte častěji. Pokud substrát vysychá příliš rychle, přesuňte květináče někam do polostínu.
2: Zahrádkářský servis.
3: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Inzerát. Darují hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

Spievačka Monika Absolonová už zná verdikt lékařů. Co vzkazuje fanouškům? Vítejte v bulvárním okénku. Nepříjemné zdravotní potíže přivedly Moniku Absolonovou do nemocnice na Malvazinkách. Od neděle tam dochází na kapačky a nevyhnula se ani injekci do páteře. Právě tam si od lékařů také vyslechla verdikt, který ji pořádně zaskočil. Miluju pana doktora primáře Hospodára, ale tohle teda přehnal, má u mě vroubek. A já říkám, to si děláš srandu, to je jako co? A on stáří, popsala zpěvačka s humorem na sociálních sítích. I když jí zdravotní potíže načas přibrzdili, fanoušky uklidnila, že nic nevzdává.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Máme, dámy a pánové, 2. července, vy posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám přeje pěkný den a v té vás slovem nadále bude provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíme, co můžete dělat o víkendu na zahradě. Podrobnosti zelené obyvatele zahrady, balkónu i bytu platí v náročném období tato základní pravidla. Zalévejte strategicky, pouze brzy ráno.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: a máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný den. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky.
4: Jihlava aktuálně.
5: Historická šachta svatého Jiří na vrchu Rudný v Jihlavě se po několikaletém průzkumu, záchranných prací a zabezpečení otevírá veřejnosti. Návštěvníci se poprvé dostanou až k ústí jednoho z nejvýznamnějších důlních děl na Jihlavsku, kde odborníci odkryli unikátní pozůstatky historické těžby. Lokalita bude návštěvníkům zpřístupněna ve třech režimech. Už nyní je možné nahlédnout do prostoru za závradlím a nově se lidé dostanou po schodišti až k ústí šachty. Soudní dvůr Evropské unie dnes potvrdil rekordní pokutu 4,125 miliardy eur americké technologické firmě Google. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb. Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o 5%. Kvůli neshodě v jednom z bodů.
4: Sport.
5: Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Postoupili i belgičtí fotbalisté, když po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole Senegal 3-2 po prodloužení. Fotbalisté Anglie otočili v prvním kole play-off zápas s Kongem a vyhráli 2-1.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: dobrý den, prosím vás, máte kýbly? Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový? Tak třeba 7 litrovej. Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý. No a na co ho potřebujete? Hoří mi byt?

0: bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je ten Ivan Ivanovič, že jak vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, jo, prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit visku, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo neměl hrozně rád visku. A nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto. Je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šách se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic neptá, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. A říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost. Že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To spíš slabikovat, slabikovat, Maničko.
1: Z ruky.
2: Jo, tak? Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni, to je přeci hloupost.
1: No, nevím.
2: Už ti snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano.
3: Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Máničko?
1: Abych si tu ruku umyla.
2: Ale jinak...
1: Jinak zní těžko, něco vyčte, vyčte, pane Stejble.
3: Náhodou to bys koukal, taťulínku, co všecko z ruky se dá vyčíst. Například kouknu na ruku a poznám, že patří vojákovi.
1: Fakt?
3: Fakt? No samozřejmě ten voják...
2: Ten voják musí být v uniformě, že ano?
3: No právě.
1: No a já už jsem ti začínal věřit, víš.
2: Prosím tě, co může z ruky vyčíst?
3: Například věk, taťuldo.
2: Nevytahuj se.
3: Dopravdy. Podívám se někomu na ruku a řeknu mu přesně na vteřinu, jak je starý.
2: Na vteřinu? Prosím tebe.
3: Na vteřinu, tati.
2: Ale dej pokoj. Na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
3: Chci se vsadit, tati? Když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš ji čistit ty.
2: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka. No, koukni se na ní.
3: Já už koukám.
2: A mluv.
1: Ej, tatánky, já jsem tak napnutá.
3: Počkej, tati, necukej s ní.
2: No, tak co, no čtí, no.
3: Tak tedy, tati?
2: No?
3: Ty jsi vteřinečku starý?
2: No?
3: Jako tvoje ruka?
1: Jo,
2: takhle. No tak to byla chytačka.
1: No, abyste se chytil, pane Stejble.
3: A kdo bude čistit dřeváky?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
1: Jestli si použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
1: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
1: no tak, takhle.
2: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co ale kecou? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku. Naschledanou.
2: Ať žije Hlinsko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Slečno.
1: Prosím, přejete si.
0: Za hodinu letím do Brna, objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku, nebo co?
1: Pardon. To není chrupavka, to je šlacha.
0: No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl.
1: V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je...
0: Moment, prosím. O chrupavce není v jídelním lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek. Ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva. Žádná chrupavka.
1: Kráva, samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí.

0: Individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeznění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, to je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco...
1: Moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte.
0: Co si začte prosím přát?
1: Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek. Ano? Mm-hmm. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat.
0: Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejich žaludek má 4 části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části 3.
1: Tak dost. Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žrejkat.
0: Pardon, naše servilka Marie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech 5 prstů.
1: Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přineste mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mě biftek, jak to stojí v menu. Co jak jsem řekl? Povídám biftek, jak chci biftek, jak je to stojí v menu.
0: Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu.
1: Dobře, tak tedy menu. Ale mě jde spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobou.
0: Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefsteak. Ano, dlouhé i a diftong e.
1: Jaký diftong? Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šupinatá. Jaký diftong?
0: Není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas.
1: Tak mi to přinese třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu. Ale nedějte tady ze mě šaška.
0: To by mě bylo velice nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška.
1: No děláte mě šaška.
0: No, nikdo z vás nedělá
1: šaška. Ne, děláte mě šaška.
0: No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška. Nikdo z vás nedělá šaška, pane.
1: Ne, děláte šaška.
0: Ne, nedělám vás šaška. Prosím, já jsem vystudovala institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě? To je...
1: Já nechci žádný jazyk, já chci pořádnej normální biftek, jak to stojí v menu.
0: Biftek, jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to.
1: Nebudu nic opakovat, já už nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho.
0: Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou?
1: Vážená paní.
0: Prosím.
1: Já jsem z Moravy.
0: Ano.
1: No. Já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás tážu. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beefsteak? Jak to stojí v menu?
2: Zajisté. Zde existují určité právní vztahy. Jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a na druhé straně my.
1: Pardon. Jakou fakultu jste ráčila vystudovat?
2: Právnickou.
1: A tady, prosím, tady toto, to je restaurán anebo Akademie věd?
2: Samozřejmě restaurán.
1: No tak když je to restaurán, já vám něco povím. Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt, že ano, a vy tu máte slušný plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přiveďte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádnej beefsteak, jak mu stojí v menu, na což mám právní nárok, jakož to fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám valašskou bundu!
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. I v mým životě se vyvrbilo spousta dobrých skutků. No, ale za některý z nich jsem musel draze zaplatit. Jako ku příkladu jednou na Vánoce s mojí maminou. Já jsem měl teda tři maminy. Jedna, co mě rodila. Druhá, ta mě kojila. A ta třetí, moje manželka, no, tak tam mě zase celý život jenom dojila. Tak já jsem ji vykopnul a slavil jsem s maminou, co mě rodila. Jo. No a ona chuděra stará, nemohla před Vánocem se sehnat nikde stromeček. No já jsem za ní přijel, že spolu oslavíme štědrý večer. No a bez stromečku to by nebyly žádný Vánoce. No to by nebyla žádná vánoční pohoda. No vemte si to, na co bych si pověsil bombony, že? Nebo na co bych jsem si pověsil koule, že? No, tak jsem se rozhodl, že i na poslední chvíli ten stromeček se ženu. Říkal jsem si, že stejně to budou její po poslední Vánoce. No ne, že by byla nemocná, ne. Nebo že by se chystala umřít, jo. Ale ona měla udělaný strop z hurdisek. No, tak jsem si myslel, že to na ní asi brzo spadne. No, vydal jsem se za svým známým hajným na hajovnu v vozdu. No a hajné mi je prodal na nádhernou borovičku. No a já jsem si to šupadil zpátky na autobus. Na zastávce se seděla akorát taková stará babizna. A když jsem si zapal cigáro, tak mě měla keci, já to prý típnu, že ten kouř jde do držkov, ale že prostě jíte ten kouř babi. No, tak já jsem ji někam poslal. Asi víte kam, že? Byly sice Vánoce, štědrý večer, svátek všech lidí do dobrý vůle, a stejně jsem ji poslal do prostě jsem ji někam poslal. No. Když bylo asi 10 minut do příjezdu auto toho do dopravního prostředku. No, tak jsem si odskočil na záchod. No, ale stromeček jsem si pro jistotu vzal se sebou. Co jsem si říkal, aby mě ho bába třeba ze steku nezlomila, nepoplývala, že? Nebo aby ho nepo... prostě, aby s ním něco neprovedla, no. Tak jsem si ho vzal sebou na záchod. No, nebyl jsem tam dlouho. Udělal jsem si jenom svoji potřebu a chtěl jsem jít zpátky, ale co se nestalo. Ten záchod neměl zevnitř kliku. No a že železní dveře nešly ani hrubou silou otevřít. No nezbývalo mi nic, než tu babičku poprosit. Jestli by mi zvenku neodevřela. No, dělala hluchou baba, aby znajna smradlava, no. No, prostě se mi popomstila, no. No, polilo mě hrůzou horko při pomyšlení, že by mě ujel autobus a baba by s ní odjela. A mě na opuštěným záchodku na 4 večer by nikdo nenašel. A do rána bych zmrznul jako kuku z masa v mrazáku. No a stalo se. Když přijel autobus, no tak nechal popuštěný motor, takže autobus neslyšel moje volání, kopání do dveří. A zmíl, babi znovu hodil do pryč. A byl jsem v pytli. Tolik jsem se těšil na ten štědrý večer, jak budu s maminou slavit. Těšil jsem se, jak budu zabíjet kapra. Jak mu budu vyvindávat vnitřnosti. Jak budu s maminkou zapalovat svíčky. No a teď by bylo jasný, že celý štědrý večer strávím na hajzlu. No, ještě asi půl hodiny jsem koupal do dveří, no a pak jsem to vzal a začal jsem slavit štědrý večer. Stromeček jsem ověnčil se řetězem ze spachovadla. Mí místo svíček jsem tam navěsil cigarety a zapálil jsem je. Začal jsem zpívat vánoční koledy. Jo, a v kapce jsem našel vlašský voře. No, tak jsem do něj dal cigáro, zapálil jsem ho a popouštěl jsem si ho. V záchodový mimi se, no. Pod stromeček jsem si mohl sám sobě tak akorát. To jsem si už nadělil předtím. No, potom jsem si lehl pod ten stromeček a usnul. Ráno mi tam našel nějaký Vietnamec. Říkal, že jsem byl mrazem úplně stuhlej. Zavolal za záchranku a po policajti. No, a představte si, když ty policajti ohledávali mi místo čičinu. No tak za tou za záchodovou místou našli tu kliku o těch dvě. To je rozdíl. To je opravdu. No jestli to nebyla smůla. No ale to už se tak někdy stává. No. A o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 20

0: Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
1: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, no, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
0: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
1: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
0: Samozřejmě.
1: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
0: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
1: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako ptáčkovi. No aha. Víte, to jste ještě neviděla.
0: A co, nebo no, koho?
1: A je to ptáčka, víte, aha. Ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
0: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan ptáček nějak provokoval?
1: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
0: Aha. A čím vás provokoval?
1: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no. On tak vrněl, víte.
0: Ale pane Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
1: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl. No vy jste se viděl a hlavně slyšel. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No.
0: Takže vás pan ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
1: ale
0: že?
1: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt, to tak pořád dokola. No kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pít, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
0: Ano, ano, ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana ptáčka nějak připravoval?
1: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
0: pane
1: on byl sejti, dali jsme to
0: pryč. Pane Růžička, prosím vás, no. K věci.
1: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
0: A to kladivo jste měl sebou?
1: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no. Ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky,
0: jistě,
1: ne.
0: Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
1: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, ptáčka. Dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
0: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
1: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrněla dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ho dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu? Jako kolik dostanu?
0: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, halo, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesl, jo?
1: Ano, tak na zítra.
2: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, ne? Že bych v neděli ráno.
3: Neděli,
2: jak chceš, ale v neděli. No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no, tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře.
2: Teda,
1: no, ano. Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajeme. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajeme. No tak.
1: Tak
2: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No, tak já si to tam popo, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To dobrý, tak
1: to. To trvalo.
2: No, jo, no, tak,
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý. Tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jde mi ještě 20, ono. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubertová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová Vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, kterýmu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s nikým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pod pódium. A pak kluci začali hrát. A kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dík si s nás v tom davu ani nevšim. Vždyť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlídl ani ve tmě. A já říkám, jo. To jsi asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerrymu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný. A že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady. Že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt, jo? To C-čko, jo? Teda Jerry, ty jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je G-čko. A já říkám, fakt, jo? Jako G-čko, jo? Jako G, jo? Myslíš jako G-bot, jo? A Jerry říká, no vidíš, ty jsi přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to G-čko. A ráno mi volá Mája. A říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si myslí, byla? A já říkám, ne, Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkal to čestný, tak jsem to myslel opravdu upřímně. Že Mája je moje best of kámoška. Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to gejčko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu Brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak, tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu
2: ještě to kamery. Ještě z obecný, tam na krajíčku. Tam.
1: A vy jste, kde?
2: Vedle na krajíčku.
1: Ano, vedle věže. No.
2: A kde nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně to.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padalo
2: se. No a tu jsem taky neukrad.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina. Má své chyby. Ale jedno je jisté. Nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.